0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom.